0: Zdravý Rádio Wave.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
2: Rádio Wave.
1: Kuchen sladolí kajmí.
3: Pomladný Rádio Wave.

0: ako mladý Rádio 1.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
2: Rádio 1.
1: Kuchan sladolí kajmi.
3: Pomladný Rádio 1.